toto je svědectví Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a levíty, aby se ho otázali, ty kdo jsi? I vyznal a nezapřel a vyznal, já nejsem ten Kristus. I otázali se ho, co tedy? Jsi Eliáš? I řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, nejsem. Řekli mu tedy, kdo pak jsi? Ať dáme odpověď těm, kteří nás poslali. Co pravíš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti. Spravte cestu Páně, jak pověděl Izajáš prorok. Ti, kteří byli posláni, byli z farizeů. Otázali se ho tedy a řekli, proč tedy křtíš, jestliže nejsi Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl a řekl, já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí ten, jehož vy neznáte. To je ten, který přišel po mně, předešel mě. U jeho obuvi já nejsem hoden ani rozvázat řemínek. Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne pak uviděl Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Toto je ten, o kterém jsem já řekl, že za mnou jde muž, který mě předešel, neboť je přednější než já. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu izraelskému, proto jsem já přišel a křtím vodou. A Jan vydal svědectví a řekl, viděl jsem ducha sestupujícího jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, ten mi řekl, nad kým uvidíš ducha sestupujícího a zůstávajícího na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. A já jsem to viděl a svědectví jsem vydal, že on je ten Syn Boží.